0: Če se čmenčino do napošest, či je nikto škodi z vas, je zavis, če čera večer tež hižo serbski program svišal. Pondželu šako vusvame tak rec dvojce tu z Budešina. Junu vezo rano po zvučenem vašnju od pečih do dživečih, ale potom je ešte raz moda žoma večer od vosmih do džesačih narede. A... Moči redaktorio Radia Zadkule su so čera večo z kumštnej inteligencu zabirali a s prašenjom, začo so tuta vonje vúživa. Su modostni, štož vúživanje kumštnej inteligence nastupa, da tiž kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo tiža šulske nadavki, když ja tam imamo sinušto rozkvač tam, abo tam.
2: Also také šedne prašenja, kišen si staj, alebo keď si šo džo hač to do Google zatypač a potom tam nekeke strone čítač?
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo když si doma nešom raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumím.
4: Ja vúživam KI drude za šulu, když to mi je nešto vúživať, snáno za nekejke přednožky v šuli.
5: Nic tak husto, als ja vúživam vône ChatGPT. Hajte, ja sa prašam za nekejke pokyvy, kýž ja trebam. A haj, kajk vúže také drude, když mám za šulu nekejke nauky, ja trebam pomoc.
6: Ja to vône za šulu vúživam, ale ty za šedne vice, kajš varič.
0: Potekim, jeli orientujeme se na tutih vodmoach, vúživa voprodže nimale kožda šula a kožda šularka za šulske nadavki KI kumštnu inteligencu. Ale zadkulario su se tež z naopačne perspektivu zabirali. Cyril Mark, student vúčarstva za matematiku a informatiku, ste kvasi runje mestem.
7: Veľký problém, ký sa sam šňako šula tie doživujú, zo zvúčara započnú, spýtaja sa napšet, čo týka istúpiť, to je v mojich očach jen zmlk, dokáž pred cimi letami za nic a džen sa šentmene môže zakázať. Hej, tak pravo za mňa ja tiež nie som žiadne rozrysané za ten problém namakal, ale jedno by ako vúčar pon započnúť si tomu vedome bude, co jen ten nadavky tak koncipuje, zo jen KI. Jako přidatný pomocný sredk môže dôlič a nic zakázať, dokáž, podľa toto nic neužíva.
0: Ale kak, abo kotre nadavky mieli vúčerio staječ, že bychu šulerio přišiem pozitívny vúknenský efekt nazanili. Za to sú so zadkulario tež s Jonasom Zündu rozmovili. Vúnčení runie svoj referendariat v Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematický KI sobu skutkoval.
8: To je tiež vážne, kak sú domáce nadavky miestem stajené, so dobia tie dječi tiež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli, alebo tiež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je pravé, alebo to je opak. Přesto je za dječi a modostných vážne tiež to zrozumieť, čo tá KI im praje, a o tom přemusliť, ač to tiež sú a trichy.
0: Čas je zamenia, kumštna inteligenca, hajta slúžajúža cívu kvílu k tomu, tiež v šuli vieza. Ale voprodžite je, haj příručky, dže a kak optimálne stúti extrémnej technológiu pravie vopkadžič, příušim dále neexistuje. V nekotrých perspektívach sú moči rozvosovníci čera večo riečeli.

0: Sibylle, genau schießt sie.
1: Rennes war Genza Ajuze. Satz im Rauswasser.
0: Remes war mas wottet no. Hei nitsune schrube alle wosse betisch filigrane rutschne djua. Tschastnikarin abschikwat detreba ja zille mirni rutze, so bechu jenoisch millimetre marke poka sowaki satvarili. Jeden serb geschessene tute po wanja zwagio je Jakub Zimmermann z Djirje. Pschet leto meismeja jischo pschetstaili. Tedy bie hišče v vukubvanju, a dženca, dve leče pozdišo, kake so jeho povanski puč vuju. Džuva hišče sam s njim zaođe, to sme so jeho včera prašeli.
2: Ja džuvam tu kvilu hišče v glasu, v tem zaođe, že si me tež hižo vukno, a to je jen relativ vulki industriju zaođ, to reka milju jara vulke mnóstva na časnikach tvarime. A v příchode, co ja pak skýry do remesnisko smera hýč, to ríka tiež časníky reparovať, staré časníky restaurovať, celé jednore tie viac vodmene mieč.
0: Zdžili nám včera mody serb s neužitným remesnickým pôvaniom. Miestru im zatvarí Jakub Zimmermann tú kvíľu cifrúky. Tokež pak je to skýry tekeništo, kež dživo na masu, vopäta 22-letný Jakub Zimmermann pozitíš mištorskú šulu. V přichodže chce so tak snanoraz zesamostatnič. Časníky pak sú a vostanú jeho veľká ľúbosť. Tute tiež doma romáči. Cuvu vúbiu pounu časníku v nižoma. Krótky artikel k témie namakače našej app MDR Serbia a viesu tiež na našej internetovej stronie.
1: Remeslo Dženca Ajuce. Serbs im Rozvosu.
0: A s tým záji so tuž náš témobyto džin kúho vokúl Remesva Dženca Ajuce smieče sa potekým napísané témy a přinožky. Veselíč bývú tuto tuto džinia.

0: 6 minčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic z Gulova.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrjenja vojny v bliskim Vukodže zdúbaja domoj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživichme, voskočive situácie, kotre sú derje vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jenoj spožo abo pšipad, ale skerje Bože vedženje abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vuboke začuče žagovnosťe. Šo zbožo v živenju nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jak zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožno svoj k dní má dženca na doku a zamovitosti kulovské osady Jan Čepic.

0: Tja, handuschowa to bie ze sim zaku zwana, a nadziejom ne nieszczy wyprzedza jeszcze w odspara zaku zwani jedna czy mięczyno po sześćczych je czas stawać, si myslu, z najmniejsza za niekotrych. Štož je v zajšvých mesacach při letanisču Gamiencu Nimojo je snáč novú halu vidžov, kotruž sú tam tvarili. Tam je závod Meetup niešto viace hač 3 milióna euro investoval. Vulke Džil je sam zapvačil, niečo 800,5 euro je od kraja Sakska dostal. Včera je závod Nova Hangar Gamiencu otvoril a svoje plány za steniščo predstajú. Mirčin Venk bie tam na miestne.
1: No na 1500 kvadratnych metrach chce závod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovač. Za to je si Meetup prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvaria krus vajčenu pola dübelna, džiž má závod svoje sidvo. Kamencu cedža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tukvilu model hišče dále vujivaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja za Kamenc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce Meetup tu nedže 12-metrodový cepelin vujivač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny vopkeč bovač, napríklad, když chceš milino vode v regióne kontrolovač. Prototyp takého cepelina je čera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe, po takým povedce nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo odla je so závod Meetup z Cuba za Kamenc rozsúdil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamencu hižo další závod na automatických trutách sledží. Tohodláž nové Vúžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke trute samostatne letač. To je vizo za vujíče cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomá, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So rúne, že personál menoval, keľko ľudí dá tam netko živa a što to za miesto a region ríka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nedejúno 15 tre závod žaden z vúľkých živodávariu Kamencu neje a tyž nebude. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Meetup mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so letanišťo dôvodobne zaviešči, když je trebné, když je po takým závode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar závoda Meetup same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektov, s ktorými letanišťo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamestnič a maja tam tiež dalšie hangary za privátne leta 12.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmúvala, kýž by včera na otvoreniu nového hangára závoda Meetup na letanišču v Kamencu. A s tým je krótko do bydl na 7. Dobre ráne, tu strobí nás netko Jan Reda z Tu skutkujú.

0: Jena postet mich.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Menderutova.
2: Dobre ranje. Gmina Kruščice súša k najvyššiším komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V Přeledže je serbská komuna v přeresku z najnižšej kvótu kriminality zapísaná. Jako příčinu menuje policia, že jedna so poměrne malú gmenu, što již říká menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovariov odvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hač ešte 2024.
2: Nemali 2/3 deliktov Horní Vúžice je policia vúsledžič moa. Při letanišču Kamjencu maja sovotnitka Pfuja 2 tvarič a samostatne letace cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mite pjet tam za to včera svoje novosti nišče s hangarom, biruami a zamkanjemi votarju. Aktualnje tam tři osoby za zavod dživaja, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Zavod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 850 euro spěšovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Rata Riecach da město Budyšin tukvilu žvobinu za odvodženje dešuje vody tvarič. Kajž ze žilinky šprivinného města Vukadža má žvobina vodu zamierne do zbirnika při starým železnickým nasupie viesť. Tak město Budyšin škýt před vujky vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč, projekt pači do romady niedže 400 000 euro. Rajnce sú tvarske dživa na nedušie starý rodžin nemali zakončené. Zavod Zorabia Agrana AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chcevotnitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka zo vostanu čelata od národa hač do doroščenie díky zavodže. Dotaj sú je niečo podra leta do druhého zavoda dali. Z dobom v usmieria so zavod ponie na produkciu mloka. Tak zmia Rajnce netko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kaj ze zavoda ríka, přidatne personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny zavoda. Od piatka pytany 68-letny muž, ktorýhož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedželu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moce opuščili tak, zo ze svojskej moce nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to byš upovieště, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rajnčam vás so zbieha a požišo so svunco vudrapa, dženca vysša přečený džin, dys a dys nekotre. Močovky vostane pak sucho a to šo při maximálne 25 stopňa.
4: Dále je na našich půjčach a drohách všetko ok, jeli se so to zmení, potom spúšťame se vyzotiež na vašu pomoc. Písajte nám rady povesť, jeli vůladače něče vyskač, snáno se něče tiež vopka, tači abo kopi. Budešin 7400 můžete zvonič abo písajte, jakéž prajene povesť, naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Čičková tobie ze Sundry kravatu, česač menšinu dosedmich je a tu mám za vás nekotre pokyby. Dopomnenka abo přeprošenie na všetkých drježdanských Serbov. Tam je dženca drježdanách Sakske stolice zase serbske blido, a to večer šestčich znova v Gorčmie am Tor Vincenz 20s Pub. Šice Serbia z Drežana v okoline sú na besodu mačerní reči v útrobne vítaní. Júca Cioch je znova Kofi Cioch v Serbskej muzeu, to je séria zariadovaniu. Júca zabieraja sa tam z protiku, tuta šako vukáča hižo z leta 1902 posta. A haje koa vele, vele artiklu, ale tiež v obrazu. A sú to tiež v obraze koho vokoho strategie k sebezvičneniu. Vokoho stereotypu a sebestereotypu Serbu so Jutze Dam Verči v Kofiju Cioch referent přednoška je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. Vokličanské dekanátne dušepastostvo za děči te přeprošuje všetky šulerju od prvního do šestoletníka na zromadný džín pod hezvom Stark mach tak. Tam tematizuje na celé jednore vážne všetné situácie džičí, a to za zamierom sebevedomie skrúčiť. Zariadovanie, kde bude na sčiovacích termínach stajne od rana Cibil Gnáževeč do popudňa Cioch, v sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra v Rádvorju, to sú termíny v prôzninách. Šizevič môžete vaše dečo hač do piatka, a to bola vokličanského dekanátneho dušepastorstva.

0: Moji redaktorojo Radia Zadkule su so včera večo s kumštne inteligencu zabirali, a s prašenjem, začo so tuta vonje vuživa. Suda modostni, što ješ vuživanje kumštne inteligencu nastupa, tiš kuski kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo te za šulske nadavki, diš ja tam imamo se nešto rozkvač tam, abo tam.
2: Also take šedne prašenja, kišen si staj, abo kici šo džo hač to do Google zatipač, a potom tam nekake strone čitač.
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešto mo raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumim.
4: Ja vůživím KI drůde za šulu, když to mě něco vůživat, snáno za nějaké přednášky ve šuli.
1: Nic tak hůst, ale já vůživím vůne ChatGPT. Hajte, já se prašem za nějaké boky, které já třeba. A hajte, jak už je také drůde, když mám za šulu nějaké nauky, já třeba pomoc.
5: Já to vůne za šulu vůživím, ale ty za šedné věce, když váříč.
0: Potekim, jeli orientujeme se na tutých vodmovách, vůživavo prože nimale kůžda šula a kůžda šulaka za šulské nadoky KI. Ale zadkulárie su se tež z naopačnej perspektivu zabírali. Cyril Mark, študent vůčastva za matematiku a informatiku, stej kvazi runie mestem.
6: Veľký problém, ký sa sam šňa ako šula tie doživujú, so zvúčore započnú, spôtaja sa napšetšo tie KI stúpiť, to je v mojich očach jen zmlk, dokéž před cimi letami za nic a džen sa šentmene môže zakázať. Hej, tak pravo za mňa ja tiež nie som žiadne rozrysané za ten problém namakal, ale je doby ako vúčor pon započnúť si tomu vedome bude, co jen ten nadavky tak koncipuje, so jen KI jako přidatné pomocné sredko může dualič a nic zakázat, dokud podstatu to nic neužívá.
0: Ale jak, abo kotre nadavky měli vůčerio staječ, se bychou šulerio přijušim pozitivný vukněnský efekt nazonili. Za to jsou se zadkulario tež s Jonasem Zündu rozmovili. Vůnčiny runě své referendariat Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematické KI sobu skutkoval.
7: To je tiež vážne, kak sú domáce nadavky miestem stajené. So dobia tie dječi tiež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli. Abo tiež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je práve, abo to je opak. Přesto je za dječi a modostných vážne tiež to zrozumieť, što ta KI im praj. A o tom přemusliť, ač to tiež sova trichy.
0: Čas je to menia. Kumštna inteligenca sluša již od cívu kvílu k tomu, tež v šuli vieza. Ale v oprodži tie příručky, dže a kak optimálne stúti extrémnej technológii upravie v obkadžič, přiušim dále neexistuje. V nekotrých perspektívach sú moži rozvosunice čeravičo rečeli.

0: Wuspani, dobre ranje.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Časač minčino, do napu osmich je, a nětko vinujeme se našemu témovému tudžini.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.
1: Remeslo má zvote dno, šako so přeco praj. A ja s tom nie je než rúbe remeslo minene, ale vo sebe tiež filigrane, ručne dživo. Časnikario napríklad, te treba je celé mirne rúce, zoberu je než milimetre malke pokazov, aký zatvarili. Jeden Serb, kýž sa na toto povovanie zvážil, to je Jakub Zimmermann z Džirie. Všet leto majsme jo ižo predstavili. Tedy by ještě ve vůkupvaniu. A dženca dvě liče pozdíšo, kaké se jeho pouvanský půjč vůvil. Dživa ještě sám s tým závodže, to jsme se včera prašili.
3: Ja dživám tu kvílu ještě v glasu, v tým závodže, kde jsme těch ještě vůknu. A to je jen relativ vůlký industriový závod, říká milu jara vůlké množstva na časníkách tvárime. A v příchodě, co já pak skýry do remesnisko směra hýč, to říká tyž časníky reparovač, staré časníky restaurovač, celé jednore ty viac vodminy myč.
1: Tak stěli nám to modeserb s neušedným remesniským povúvaniem. Miestrujím zatvary Jakub Zimmermann tu kvílu cifruky. Dokýž pak je doskýry tajkne štokajš dživo na masu, vopäta 22-letný pozitivš mištorskú šulu. Přichodže, co se snadno tyž ze samostatnič. Časníky pak sú a vostanu jeho vůlka lubosť, tuto tyž doma romadži. Cevu vůbju pône časníkovo nižoma. Krotký artikel k témě namakače tyž na naši app MDA Serbia a vizo tyž na naši internetové stronie.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.

0: Na povosmiche.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranie. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V přeledže je serbská komuna v přerezku z najnižšej kvotu kriminality zapísaná. Jako příčine menuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Hornej Vúžice jasne votebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Hornej Vúžice je policia vúsledžič moa. Při letanišču Kamjencu maja sovotnětka Pfuja 2 tvarič a samostatne letace Cepeliny vuvivač. Sakský závod Mitep je tam za to čera svoje nuesty nišče s hangarom, biruami a zamkaniemi votyriu. Aktuálne tam tři osoby za závod dživaja by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viac hač 3 milióny eur investoval. Niedže 800 tisíc eur spěchovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Viac o tom slyšíte bylo našeho vúsovania ešte raz. Ratar je cach, da miesto Budyšin tu kvílu žuobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdžilenky šprivinného miesta Vukadža má žuobina vodu zamierne do zbírnika při starým železnickým nasype viesť. Tak miesto Budyšin škýt přetvúľky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt pfači do romady nieže 400 tisíc eur. Rajnce sú tvarské dživa na nedušej starý rodži nemali zakončené. Závod Zorabia Agrana AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chce od netka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To reka zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščenie díky závodže. Dotal sú je nedže podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vúsmieria so ponie na produkciu mloka. Tak zmeja Rajnce netko viac soviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viac hač 700. Keď se závoda ryka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica zahoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny závoda. Od piatka pytane 6-80-letný muž, ktorýhož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedelu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuščili, tak zo ze svojskej moci nie viac z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovesče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vyscha džinca, ketro přečelný džin, najrenčí tydžin, jaká šupada, živé slibro zalezená, 25 stopňu, tu a tam raz mała močoka, ale vostanie cíl džin sucho, svunco so smie, a kaž prajne, znáno ešte raz kupačič.
4: Na pučach a na drohách je při tutým krásnym vedrie dále šitko poradku, nech tak vostanie.
1: Serbský rozvoz.
4: Můj se vězavěseli můj, jeli za nám z džiliče, jeli zase na půčach a na drohách něco zmini, jeli za vám tam něco napadně, potom zvonče Bettinu pod Bettina kotrom číslom.
2: 7400 a budeš jen do toho.
4: A popisače na pověst, či naši app MDR Serbia, že to celé jedno rad a můžeče s nami četovat.

So da menšino ponapo, vosem ich je, poladnime do protički. Přichodne serbske blido sakske stolice Drježdanach, te je dženca, a to večo šestčich, znova v Gorčmě am Tor, Vincent's 20s Pub. Všice Serbia z Drježdana v okoline se ljubje vitani na besadu mačani reči. Jutze Cioch je zaso Kofi Cioch. Serbskim muzeju došako je riad zariadovanju z přednoškami. Protika Moja Vůžica z tej Dunkruč središču, tutašako vukadža z leta 1902 posta, a je jeden z najvoblubovanějších a najdlije existovacích formátů ludového nakladnictva domovina. Nasčiovaná protika ta dokumentuje oficiálnu vobrazovú politiku a serbské strategie k sebie zvičneniu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk, schvádnošť so vo obrazách vůměněč vo sebě pod heslom sebě stereotypů Serbů. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Nětko na země však jsou tyž jacere na zemské výky, konstituženě například již 21. raz v Vázu a Budeské měščanské bibliotece změlice prvně na zemské čaporové výky. Tam změje nejšelako ryše zajímavé věci, od děčacích věců přes samozhotověné deběnky, keramiku a poclín, přes vůměnstvo a vůměné věci hač k antikskému čapory. Pjatk to bude od džesačích hač do šestčích. A jeli máte tyž v dalšie termíny za nás, naši sluchari ako sú vaši hosťo, zdieľte nám je přes našu app MDR Serbia alebo na internetovej strane môžete formulár vupielniť, termín tam stej a taký kalendár je namalovaný, to je celé jednore a potom sa tyž váš termín tu vozivý.

0: A netko náš program je zaiste nie nimo, krótko do Cibel, genauer sem nie netko poladneme najprede raz do Kamenca. Štúž je zajších mesacach pri letanišču Kamencu nimo jeho je snač novú halu vidžal, ktorúž sú tam natvarili. Tam je závod Meetup nešto viac ač 3 milióna euro investoval. Vulky džel je sam zapfačil. Niečo 800 a posta 10 euro je od kraja Sakskie dostal. Včera je závod nový hangar Kamencu otvoril a svoje plány za stejnišče predstavil. Mirčin Venk by tam namiestne. Mirčine, što chce závod Meetup v Kamencu na letanišču činiť?
1: No, na 1500 kvadratných metrach chce závod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovať. Za to je si Meetup prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvaria krus vajčenú pola döbelna, džiž má závod svoje sydvo. Kamencu cedža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tukvilu model hišče dále vujivaja, k letu konc leta cedža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja to za Kamenc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce Meetup tu niedže 12 metrový cepelin vujivač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny vopkeč bovač, napríklad, když chceš milino vody v regióne kontrolovač. Prototyp takého cepelina je včera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe po takým povedce nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo odľaje so závod Meetup z Cua za Kamenc rozsúdžil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamencu hižo ďalší závod na automatických trútach sledží. To odláž nové Úžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke trúty samostatný letač. To je vizor za újče cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomáde špytaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So rovne išto personál menoval, keľko ľudí da tam netko čiva a što to za miesto a region reka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede junu 15 metre závod žaden z vulkých dživodavariu Kamencu neje a tyž nebude. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiuším víta, zo so Meetup mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so leta niščo dôvodobne zaviešči, kdež je trebné, kdež je potajkým závody a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar závoda Meetup same za sebe nestejí, ale je druhý z päť projektov, s ktorýmiž leta niščo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tiež dalšie hangary za privátne leta dva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som so rozmovjala, kýž by včera na otvoreniu nového hangara závoda Meetup na letanišču Kamencu. A s tým je krótko po Cibel, genauer som 7 hodín 6 až 43. Serbský rozvoz, týždeň sa ráno zase s vami stala z Etinu a Katku. Dobre ráno.

Na, stuštce pravidalo količič, kež mi je zdrujem tež v kamencu, tu treba za to vizatiš dosť a nadosť čiriva, a tu je vokomikne zase tak drohe, kež do toho hišče ženie pola nás v Nimsky. Čera menujce to stupajše, ja preju, všeriezna, pfačizna za čirivo na najvyššiu pfačiznu z cival dotal, i džesač benzín pfačeše menujce čera 2,27 € v Pšeriesku, na tuto pfačiznu šako sme zakske nimali hižo zvučení. Za diesel pfačeše sa po cilom zjazku Pšeriesku čera 2,40 €, tež to je pola nás hižo pomerne normálna pfačizna, ale cilo zjazkové by to čera zase raz najvyššia pfačizna z cilva. Česač menšinu do smichie. Tu už snano, čo sa račo s kolesom nadživo? Tyž tam je na pučara na drohách všetko poriadku po kolesovarských štiežkách. Rune takéž po autodroze a po statných drohách.

0: 6 minčino, doho smich je a tu mam celé vážne vopkadne pokiju, ľube Jack, svianemu připosluchari, ktorže nám to runie zdžiliu. Na autodroze smier drež, žan při votjesce Hellerau, tam ste vyskač, sto je tam doholene štúši, že potekým z smiera Vúžica na drežene a to po až 4 tunech geč bude při votjesce Hellerau, tam so vyska sto je kaž prajene, tam doholene na tuto miestne. A netko, přepadám svoje do Kulova.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrjenja vojny v blízkym vukodže z Dubaja domoj ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživichme, voskočive situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, so nie je všetko jedno spožo, abo prípad, ale skerie Bože vedenie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo spožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště můžeš myslič, to mi jas Božo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženie s žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a ve prajíč moli, je der je vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svoj k nej má dženca na dovku a zamovitosť či kulovské vosady Jan Čepic.

0: Nachteile eines sicheren Angestelltenverhältnisses. Weitere Gründe waren fehlendes Startkapital, fehlende Geschäftspartner und der zu erwartende Stress einer Selbstständigkeit. Die Autoren der Studie fordern deshalb, die Barrieren für eine Firmengründung zu beseitigen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Katka Pepelec.
2: A to činio dženca. Znova zromadnje s Petino Venderotove, moj smoj džencniša rajnča dvojka a veseli moj so. Jeli nam dalšu hodinu připosluhače, hač dođe večich s moj menujce dale za vas před mikrofonom do budeskim studiju. A to vezo dženca tež s gratulacijemi. Jedna takže do kočiny dalšu je nam šiotovala Madlenka Šočic. A tu tam je riso do Žilova. Tam je dženca menujci vosebite narodnina, kotrž so zvěstosťu přes postrove při posluchariu veseli. Štuto je, to zoniče po našich povězčach potekim krutko po napuče večich. Dobrý start do nového dňa. Přije vám Srpski rozvoz.
1: NDR Sachska. Srpski rozvoz.
3: Hocem piesku tu při morju.

0: Dosać menšino, posmich je skupina Black Pink Holča skupina je dospivala, a s tým je netko ty žunska dvojka tu štúdiu, zase kompletná Bettina Wenderothová je přímný.
1: Polícia z G.
2: Budušine na vonkone Lauske by nedelu na večo 6.30-letne bez papieru ze svojim fotom popuču za scenicu jeho pšitom lepišu a maso netko odpovedne zamoveč. Tež leposofe sú nedelu popudňu vodžeria bez jizdne dôlnosti popadnuli 9.5-letne by ze svojim renúom do kontrole pšišu a tam zvisčišu, zo šofér papieru nima. Do runja nedelu večer je policija ve vulkých Rydoriecach 7.30-letného zadržala a po promilu alkohola namieriva, s tým by jizba za neho zakončená a doby sa netko na pokutný penes přijotovač. A páduši koleso sú noce na nedelu ve Vojerecach popuču byli skučičeľo zadobyru sa do pincoviace svojbného domu při von Stauffenbergove ve Vojerecach. A tam pokradnuchu koleso marky Pegasus hodnoče niedže 600 a 30 €.

0: Dženca, to svedčí žilovie znatoserbský spisovateľ, dramatika a vysotýž rozvosovník Juri Koch svoje 90-činy. Madlinka Šočic je jemu k národninám spakuava darik. Je zezbierala nekotre dopomnenky a zbožo přečo čitariu.
1: Kute prineš, čo mi domyslíš, že je jeho humor. To je krásne. Serbský, kak si von se svojami rajka a se skajkými situáciami, že von tun žort, se vůreba, to je krásne. A přeco zase ráde poskám napríklad Božur a Knot Knut, jako netko taký paráde příklad za to.
2: Also nedom mi doma so všinde knia na úrocanu. Tun si mi asi zvůjky zauri, to što čítava, jako si mi a moda holca boha. Zonič v tom kajen moda holčec české na gymnáziu, što mu tam všetko doživí. Hakaríne je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vizo službne moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakladnictve. Ja som tam mila des Božo s ním na dživčacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavé zromadné dživo, když si mi a týšten začišme, že Juri Koch tiež akceptuje modych, když jo s nám druhé kritizuje, a nejsou se všem celé tak zbožené, než mu napísal. To mám já tak v pomiatku. Vůn já šece šíba napísal, vůn má jenu jara dobrou sábštinu, kterou už by já si pšala, že ta co od vele, vele dětši a modestnoch číta.
3: Já jsem měl jenu knihu od noho čítala, když se jedna stavizna z jeho dětšastva s horkou upisovala se s jenom autem nebo jenom bunkerom, což bylo, když se on Češko zranil a to jara vele úskutko ve mně. A ja som veselú, že dávajú také spisovateľe úplne Serboch, ktorýž tako úskutkujú a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hajú rúne nieké vokoj jeho 90-čin jen veľa číta pa veselských novinách ve vúľadku ve všinošk a to jen ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské ryče a hajú také zmyslapone a hej vůbec hej drát víc na tu serbskou řeč posílen, to lávo tím kotrou škůli a cest se pšal.
5: A já ty se samou kajem postro, já se jara děre tu pomnil na Jurija Kocha Sprina jako student, tam jsme se nebo Petro Menkom byli ve podstupujeme a tam je Jurij Koch nám pravil, jak můžeme a kdo byme lepě serbské písač po sebe tyž liriku. To by ty jené a pak jsme měli před někak 10 let, tam je Hamoken ústup a tam je Jurij Koch Sobočino. A to si ja veselo bol, možno by ráno v rozmu, potom ešte mieli ľubí Jurijo, tebi šo dobre a ešte veľa spomožných let.
1: Šo dobre k národinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ešte.
0: Aj to bych ju nikotre dopomnenky na zetkania s Jurijom Kochom a s dobom zbožo všetko jeho čítarku a čítariu k dženstnejším dživečesatým národninám. Přichodnú nedželu sú ište v občaníša Jurij Kochy, jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K národninám slúža viezotež národninská štučka a to z jeho pera. Zo je Jurij Koch tež spilné texty za rozvoz spísal, to svišiče netko přichodným titulu Ideale, kotruž spívataj jeho džoka Anja Kochec a Handrich Spitank.

Če sač menšino do 9 je, a to polada mi netko išče na svoje B, abo na ličpe porodu lepe prajne, ve vokresomaj Bodošin a Zorelc dostavaja žone nešto viace džeči hač zakskim pšerjesku. Kajž statistický krajne zariad, čera z dželi maja žone budeskim vokresu pšerjezne nieče 1,4 a Zorelskim vokresu 1,3 džeči. Zakský pšerjesk leží Nimale pola 1,2 džes, čo maj na žonu. Podsevi Zakske je sa loni znova menej džeči narodživo, a to mám netko celé aktuálnu a konkrétnu ličbu za vás, 23 126 bebiju loni Zakske bichu. V budeskim a zorilskim vokresu je ličba borodovo bžonu, potekim vyša, hač cevo Zakskim pšerisku.

Venio znat za svoje živadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši při sú družice mjaze serskýho sú a brunicovým bagrom je přece mio ve fokusu. V Žilovie bydlice Juri Koch Jožinca živi 60 let stará a voňom bužo se šoviaše Žinca v serskom kulturnom magazíne a při mikrofóne jo Gregor Klim. Vítešo. Nimsko-serske ludowe živadło Budyšin planuje k jubileju Kocha jego novelu Višnina na javišťo spraš. Co konkrétne majú pred kvotom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s grajajom Marianom Bulankom. Nešto ešte milý gošbu toštočojne citaš slucháme na úrysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulírovaš a co me uzvignuš nikotare stácie za živenia a statkovania Jurija Kocha. Rednje, a što petla, net žalos.

0: Jetzt mir ich schacke es gönnili Wettergo zur Drogeluche se müsle war Jurio Kochju a pred gjuja radnich liet ja wenn Sambo rozgronje sniga schnio wiednicu serskiego rozkwasa w ORBS Jutu Kaiserowiu ja to było jedno rozgrono wa weznamie dwojoricnosti a wetom co to weznamienio we taki małej rice pisasz. A su to drie myśli a perspektiva ako teke žinca ešti sa autora płasze.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz s našteke ako spisuvašiel oblutoval, až jo se tebe do kolebky položila serska ric?
2: Nie, ja to nesom oblutoval, dokulaš také nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske lecbe nicht oblutoval, až ven tak ugleda, ako ven ugleda. Uže togo njama to etike žeden zmys. Také něco oblutováš. Což jo do kolebky položené, to ku tebě sluša, a jolic ty něco s tím nic ceniš měš, penga to nic druge neznaný, jako až ty nebekšil ze sobou samým nic ceniš měš. Oblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, když jo ze mnou přišla do kolebky, a když jo také z kolebky ven, ven do světa ze mnou šla, a štož ta rec, jo rec jednoho malého luda, když jo sám rozhodne, a štož ta rec má svoje svábosti, dokoláž nejo se uvíš mogla tak, ako jo se uvíva, ale zrazom jo se mě uvědomilo, až ja myslím za to, što rec něco ceniš, až by deribu gaby se v nás džaržava, dokudáš je to jeden žel ve temně, kaž ja za zdžaržanie svoje rece něco cením, pen cením ja za zdžaržanie sebe samego něco. V běgu těch let jo se mi uvědomivo, až ja mám ze svoju recu jednu godnotu, kenž drugi nemaju, gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žadnostka, to co goniš jadne bogatstvo, gaž jadnu rec veli luži pojedaju, pen ju veli luži pojedaju, a s takem je ona rozširjena, a což jo veli nasvišje, već což jo veli nasvišje, tako njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec když jo tak malko pojedaná jako naša srbská, má přesto, přes ten unikátny charakter, tak jednu větší hodnotu, jako jedna veliká rec.
1: Co by se stalo, kdyby se to šta vězba k srbské rece rozpacila přes tebe samého abo přes cůzu na moc? Sitte dvimi o tom přemysloval, co by pon snaž s tebou bylo? Přeto nemožné, kato nio, máme ga dosť příkladu, žož sú se serske lúžie od svoje maminej rece odvobrošili, te pšicene sú byli šakorake. Co ty také mu meniš?
2: Jo, také lúžie dajo, kenž nekše od svoje rece, od svoje maminej rece, musíš pan přigoniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž vyní se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo něco, až ja stupím ze sebe ven. To by potom, to by pon bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ještě voduchné rozdvojenie, jo, jedna forma jedné chorosti možeš koniš. Gaž, ten, ak jo v duchu abo v rozumě rozdělone, rozdvojone, ten je šizofréne. Gaž, on jo raz taky a jo raz taky. A Janjok šizofréne byš, jacu byš objadne ze sobou samým a togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej druge rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literaturu píšoš. Veni možo šo ugroniš, pšeto vona jo sobok šacava z uvišim, to jo teke menine mogih modih autorov. Voni oplutuju to, až to veselski mamini rici, tak njamožoš šikno, tak pisaš a misliš, ako to ve tej mocnejšej nimski rici možoš. Co by ty toštem modim autoram gronil?
2: Ve serbske rice možeš teke šikno ugroniš se vie až dajo sfere abo želje naše obšožitosti, žož ve serbske rice se šišče nieco ugronijo a obstaten čach a švici to nejo komunikativne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmyslovo, kak to je v technickém svíše a tak dále. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven veni a se s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, recnú akrobatiku, ten možo týke sebe tošti riec dosť dere ugroniš šiknem tým náležnosťam ako se týke ve nímsky, alebo rusojsky, alebo engelsky rece ugroniš dajú. Týke filozofické myslenia, poušikne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbsky rece ugroniš. Se vie, až vedpisujú to všetci týke vrt toho, kak dere svoju rec znajúš. Lec se ju v šuli nauknú, lec se ju dere v šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven bol, ešte nieco za to cenil. Lec se ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bolo jano nieco, což jo dejavo se v šuli ceniš. Se vie, až to týky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúšť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli turec a až pozdži mogu lepej mogi raz turec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo rec nauknúš, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej rece se ugroniš. Zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neobkneže, kenž ňamku tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš ve tej rece se ľužie dorozmejú, to nie je žena umarla, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, že žúco nesejže a nič druhé záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna a tak druhé, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jednu rec to ty je. Druhý je, ty přeniasoš, ako sám groniš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to jo popšávam jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, že tu sádu, bedejau njent jaden cúze, grojnmeraz, ved nakvarnistva, abo ved jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vednich zapuašone, přestajar, převožar, do serbske rece přenjasč. Pen by vn byl vezane, na konstrukciu toštije nímskeje sade. A venne by mysal groniš môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, to ga jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ceniš, což ja cú. P pen mogu ja toštu nimsku sadu, tyke přestajíš enac. Ja mogu napríklad goniš, môj nán, jo kúždy žen, doskavy na živo chojížil. Yeah. Což je už něco druge, což něco druge zúraznil a jolicom ja meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako ta predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja také se nežaržím také nic na svoje nímske originály, kaž ja do sanskej rice, do přestajím, abo pšenia som, ja na sebe samego se nežaržím. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sanska rice gubio v dolni, v Užice, spešnej ako v gorni, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil?
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, što mu procesu zádoraš. My musíme všichni kroniš, a my to také vieme, až to, što ten proces nejo se zachopil po vojne. To, što ten proces je jeden proces, kýnč je už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáši, kenčo vilgin vážne. Ja som gano jednu básňu písal vo Helgolandži a som tú sliednu sádu pen napísal až Helgoland vúce, až my bývame přece menej, ale žiadne nejsme nic. To, co groniš, až také my nejsme ešte na koncu našeho pytania za možnosťami svoju riec ukovaš. Nedajú žiadny konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu riec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte mini, nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma rícoma doma samo píšoš literatúru ve oboma rícoma. Si ty všesto nekaké škoda by zádorumil?
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú meniece, až ich kolie znajú janu riec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dvie riece. Kúždy ľuž, kenž znajú vieci riecov, je múdrejš, ak ten, ak jano, môže se ve jadnej rieci dorozmieť.
1: Čiže to riecka nie sú jano svova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet se vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty se tak veľa rázov ľuž, ak veľa riecov umieš. Potakem, to je glúpost, čo mogu ja jano groniš. Ja co s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak sebe myslie, až je lepej, gaž to gole umie jano jadnú riec. Ja sebe myslím, až veni grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel, a jolico dovolené mogu ja to tak raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem sánske a nímske, ja som také nauknu ľaško polskú riec, českú riec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel. Ja som krádu dere nauknu rusojskú riec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vesebne, gledajúce na nímskú riec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som kmane také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja všetci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mi nadpadnú, dokúľaš ja ze svojim uchom a ze svojim recným rozumom netmákujom, až tam nemžo nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

0: Midsommar Pierdosz vo Juriu Kochu ako dramatikaria vece rasjove napisao nieco za nimsko-serske ludove živadvo Budišin, jako dolno-serske graša su svišili velike uspiehe v našich sach, venio teke cestne cvong togo teatra, a ku gospie jako borstaka pšinja so teatra, jako nevece znato novelu vetno vodki najavišćo, mienim jako knigve Višnina. Živiš nas často vesem a stržas, čo jo koch je v zjaviu, Všetla, že nímske jateke ve serskej rece velepši peznášajo dobovo to, čo je niekotorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamiesnione ve sviešem jazu vúžiskými postavami a materialistickým ľúbjenium. Graja a zastupne intendant za serský teater Marian Bulang ulicio vecožo.
1: To je tun slúbene porik, ta ina ha Matias, ktorýž su živo niče ve delnosarske vokoline, a přes svoje dživo, so tun nímsky inženýr Zikhard tam to tej končine zabuží přes jedne nevedro, un vostane za autom tam ciace, a pýta pomoc, a v noci tam zaklepa pola nich, a tun inženýr so nedom tež do tej ene zalubuje. A je s tým zabeží ta kriec tun drama, ta tragédia.
0: Nova buža jedna druga rovnina, ako tom čojenju dodajú, to groni Marian Bulang.
1: To ríka, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tu zivu, ako jednu starú sujanskú bohku a jeden praška, ako posredník. A te je jedna netak rec komentuja, abo lepe prajne vopisuja, a s tým nastane tiež jedna vosebita atmosféra, što je važne za tu podavíznu. Gajš přijene svuhove, tak rec.
0: Ako ve svuho grašu groni Marian Bulang, to pasio k tomu, co se pochmonemu čojenjoju, žež cesto nevieš, co realita jo, a co je imaginácia, skromadnie s Madlinkou Šočic pšelzio Aleksandar Maruš režiu, a ven pečmanjo ten zúkuve aspekt.
2: Was mir so vorstellt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch so sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Effekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to případ, až Aleksandar Maruš rovno tož tu mašiznu, co obživaš po šakých staciach, jo se ven rošil do domonie, do Vúžice, ven pechadas rovnigo.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubrovice noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man nachts hört man den quietschen. Also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo pod tým titulom Přižo novela Jurija Kocha ve tožte grajnej dobie najavišťo nímsko-serského ľudového živadva Budišinje a premiéra bužo aprilu ve Dolnej Vúžice. My zjeme se chylu, aby se ešte více zadvomili do toho čojenia svišujeme pak nejprve kupku Hoj Rika s jazz muzikáriom a komponistom Erikom Krossom z jeho projekta Feldlieder Metamorphosen a my svišujeme ho tu numeru 1 Tužna svajšbám.

Venio znate za svoje živadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši při sud Vúžice mjaze z Herskýho su a Brunicovým bagrom je přece měl ve fokusu. Ve Žilově bydlice Jury Koch Jožinca živiša se lid stará a voňom bůžel se šověše Žinca ve Herském kulturnom magazíně a při mikrofoně jo Gregor Klim. Vítešo. Nimsko-Serske Ludowe Živadwa Budyšin planuje k jubileju kocha jego novelu Višnina na javišćo speraš. Co konkretnie majú predk votom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s grajajom Marianom Bulankom. Nesčo ešte milí gošbu toštočojne citaš suchame na urysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulirovaš a co me uzvignuš nikotar stácie za živenia a statkovania Jurija Kocha. Rednje, a što petla, net čalos.

našu riednu Bužicu pregoval a jeju uviše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvojo až do žincajšnego obľubované spívanie Lubše lúže, vítaj šo, na ten svežen jasovy. Tužne mysli, vestaj šo, přečúria mi lážece, jo, jo, jo, žincio spížen, žincio spížen.

0: Jetzt mir schak es gönnili wettogo, zwa druge luge se mysle wa Juriu Kochju, a prätk juža ranich liet, jo wenn sambu rozgronje s nigašnijo vjednicu serskiego rozkvasa ve ORBS jutu Kaiseroviju, jo to bylo jedno rozgrono vo veznamie dvojoricnosti, a vetom, co to veznamienio ve taki maujerice pisaš. A su to drie mysli a perspektive, ako teke žinsa ešti sa autora płaše.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz s našteke ako spisuvašiel oblutoval, až jo se tebe do kolebky položila serska rec?
2: Nie, ja to nejsom oblutoval, dokulaž také nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske lecbe nechte voblutoval, až vene tak hugleda, ako ven hugleda, už je togo njama to etike žeden zmys. Také něco oblutováš. Což jo do kolebky položeném, to ku tebě sluša, a jolic ty něco s tím nic ceníš měš, penga to nic druge neznaní, ako až ten nebekšil ze sobou samým nic ceníš měš. Voblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, když jo ze mnou přišla do kolebky, a když jo také z kolebky ven, ben do světa ze mnou šla, až tož ta rec, jo rec jednoho malého luda, když jo sám rozhodne, a až tož ta rec má svoje svábosti, dokoláž nejo se uvíš mogla tak, ako jo se uvíva, ale zrazom jo se mi uvědomilo, až ja myslím za to, što rec něco ceniš, až by dere by gaby se vena zdžážava, dokudáš je to jaden žel ve temně, kaž ja za zdžážanie svoje rece něco cením, pen cením ja za zdžážanie sebe samego něco. Ve běku těch let jo se mě uvědomilo, až ja mám ze svoju recu jednu godnotu, kenž drugi nemaju, gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žádnostka, to co goniš jadne bogatstvo, gaž jadnu rec veli luži pojedaju, penju veli luži pojedaju, a s takem je ona rozširjena, a což jo veli nasviše, ve což jo veli nasviše, tak njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec kenč jo tak malko pojedana ako naša srpska, ma přes to, přes ten unikátny charakter, tiki jadnu väčšiu godnotu ako jadna velika rec.
1: Mm. Co by se stalo, ka by se to šta vězba k srpske rece rozpacila? Přes tebe samego, abo přes cúzu na moc? Sitte dvimi o tom přemysloval, co by pon snaž s tebou bylo? Če to nemožne, ka to nio, máme ga dosť přikvádu, žož sú se serske lúžie od svoje maminie rece odvobrošili, te přicene sú byli šakorake. Co ty také momíniš?
2: Jo, také lúžie dajú, kenž nekše od svoje rece, od svoje maminie rece, musíš pán přigoniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupiom ze sebe ven. To by potom, to by pon bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ešte voduchné rozdvojenie, jo, jadna forma jadnej chorosti môžeš koniš. Ten, ak jo v duchu alebo v rozumie rozdielone, rozdvojone, ten je šizofréne. Mm-hmm. Dokuláš on jo raz taký a jo raz taký. A Janjok šizofréne byš, jacu byš objadne ze sobou samým a togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej druge rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literatúru píšoš. Veni možo šo ugroniš, preto vona jo sobu kšacava s vuvišim, to jo teke menine mogih modych autorov. Voni oblutuju to, až to v serske mamine rice tak nemožoš šikno, tak pisaš a myslíš, ako to v tej mocnejšej nímske rice možoš. Co by ty toštým modym autorom gronil?
2: V serbske rice možoš teke šikno ugroniš se vie až dajo sfére abo abo želie našej obšaužitosti, žož v serbske rice se šišče nieco ugronio a obstaj ten čach až vieci to nejo komunikatívne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmysloval, kak to je v technickém svieši a tak ďalej. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven veni a ze s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, riecnú akrobatiku, ten možo týke sebe tošti riec dosť dere ugroniš šiknem tým náležnosťam ako se týky ve nímsky, alebo rusojsky, alebo engelsky rece ugroniš dajú. Týky filozofické myslenia, poušekne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbsky rece ugroniš. Se vie, až vedpisujú to všetci týky vrt toho, kak dere svoju rec znajúš. Lec se ju ve šuli nauknú, lec se ju dere by šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven, by ešte nieco za to cenil. Lec se ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bylo jano nieco, což jo dejavo se ve šuli ceniš. Se vie, až to týky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli tú riec a až pozdži mogu lepej mogi raz tú riec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo riec nauknúť, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej riece se ugroniš, zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neopkneš, kenž nemgu tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš, ve tej rece se ľužie dorozmejú, to nie je žena umarla, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žež úco neseže, ani druge záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna, a tak druhko, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte uvývaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jednu riec to ty je druhý je. Ty přeniasoš, ako sám groniš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to je popšalom jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, što sadu, bedejau njent jaden zuze, grojn mi raz, vet nakvarnistva, abo vet jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vet nich zapuašone, převožar, do serske rece pšenjasč. Pen by vin byl vezane, na konstrukciu toštije nímskeje sade. A venne by mysal groniš môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, to kaj o moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ciniš, což ja cú. pen mogu ja toštu nímsku sádu, ty ke přestajíš jenac.
1: Mm-hmm.
2: Ja mogu napríklad goniš, môj nán, jo kúžd žen, doskavy na živo chojížu. Yeah. Což je už něco druge, což něco druge zúrazní, a jolicom ja měněce, až to je za mojego citaria lepšie, ako ta predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja teke se nežaržím teke nic na svoje nímske originále, kaž ja do sánskej rice, do přestajím, abo pšen ja som, ja na sebe samego se nežaržím. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sánska rice skubio v dolnej Vúžice spešnej ako v gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil?
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, že tomu procesu zádoraš. My musíme všichni kroniš, a my to také vieme, až to, že ten proces nejo se zachopil po vojně. To, že ten proces je jeden proces, když je už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáši, když je velký vážný. Já jsem Gano jednu básňu písal vo Helgolandě. Já jsem tu slednu sádu pen napísal, až Helgoland vůdce, až my býváme přece jméni, ale žádně nejsme nic. To, co groniš, až také my nejsme ještě na koncu našeho pytania za možnosťami svoju rec ukovaš. Nedajú žiaden konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte mini, nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve obema recoma doma samo píšoš literatúru ve obema recoma. Si ty všesto nekaké škoda by zádorumil?
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú menece, až ich kolie znajú janu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dve rece. Kúždy ľuž, keď znajú veci recov, je múdrejšie, ak ten, ak jano, môže se v jadnej reci dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú jano slova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet sa vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty se tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakým, to je gvúpost, čo mogu ja jano groniš. Ja sú s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak sebe myslie, až je lepej, až to gole umie jano jadnú rec. Ja sebe myslím, až veľmi grieše na svojich samých žišach. Ja nie som z toho ženu škodu miel, a jolico dovolené mogu ja to taký raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem sánske a nímske, ja som také nauknú ľaško polskú riec, českú riec, tu ak som také ešte na gymnázium, ja som krádu dere nauknú rusojskú riec. Ja nesom z toho žiadne škody mil. A ja také vysebne, gledajúci na nímskú riec, nesom z toho žiadnu škodu mil. Ja som k máne také svojich nímskych žurnalistických kolego poučíš v ich rece. Ja všetci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych časnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaž ja se svojim uchom a se svojim recným rozumom netmákujom, až tam nám, že nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

0: Med samé pierdaš vo Juriju Kochu ako dramatikaria, vece Rasjove napisao nieco za nemsko-serske ľudové živadvo Budišin. Jogo dolno-serske graša sú svišili veľké úspiche ve našich sách. Veňo teke cestne cvong togo teatra a ku gešpie jogo burstaka pšiniaso teatra jogo nejvece znatú novelu vedno vodky najavišťo, mienim jogo knigve Višnina. Živiš nás často vesem a stržas čajo Koch je ve zjaviu, ve napšetla, že nímske jateke ve serskej rice velepši beznášajo dobovo to čojenie, ktorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamestnione ve sviešem jaze vúžiskými postavami a materialistickým ľúbleniu. Graja a zastupne intendant za serský teater Marian Bulang ulicio ve Cožo.
1: To je tu slubene porik, ta ina ha Matias, ktorýž sú živo niče ve delnosárske vokolíne, a přes svoje dživo sú tu nímsky inženýr Zikhard tam to tej končine zabudží přes jedné nevedro, on vostane za autom tam ciace a pýta pomoc a v noci tam zaklepa pola nich a tu inženýr sú nedom tež do tej ene zalubuje. Aj, a s tým zabeží tak riec tú dráma, tá tragédia.
0: Nová buža jedna druga rovnina, ako tom čojňu dodajú, to groní Marian Bulang.
1: To ríka, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tú zívu, ako jednu starú sujanskú bovku a jeden praška, ako posredník. A tie jednane tak riec komentuja, alebo lepe prajne opisuja. A s tým nastane tiež jedna vosebitá atmosféra, što je vážne za tú podavíznu. Gajš príjemný sluchové tak rec.
0: Ako ve sluchu grašu groní Marian Bulang, to pasuje k tomu, co se pochmonemu čojňajú, žež cesto nevieš, co realita jo a co je imaginácia, skromadne s Madlinkou Šočic pšelzio Alexander Maruš režiu a ven pečmanio ten zúkuvý aspekt.
2: Was mir so vorschwebt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Defekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to przypad, aż Alexander Maruš rovno toż tu maszyznu, co objewasz po wszakich stacjach, jose wen rošil do domu nie do Łużycy, wen pechadas rovnigo.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubrovice noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man, nachts hört man den quietschen. Also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo, potem titelom pšižo novela Jurija Kocha ve tošte grajnej dobie najavišťo nemsko-serbskego ľudového živadla Budišinje a premiera bužo aprilu ve dolnej Łużycy. My zjeme se chylu, aby se ešte více zadvomili do toho čojenia svižeme pak nejprve kupku Heureka s jazz muzikárium a komponistom Erikom Krossom z jeho projekta Feldlieder Metamorphosen a my svižeme ho tu, jo, numeru 1 Tužna svajšba.